0: Sí, querés mil más aquí.
1: A cinnar fad nach mé intach go zó an písa comadúracht a bhís nóra an sin teach mó bhaintire a chum tamatóige go nuúri rialais óra na chas sé geireachtas na bliana nu déag na chatrí at a rúsí coraní réada éocht gan bhar tagab gan dáta be. Dúirt mé lib nach mach sa gláir seo ach blaise ag bídach go hííthir omlan tamatóige agus sin mar a bhí ach na bhíh imníorí be neart go óran eile tamatóige le cluistealinn seo a réidir na gaeltachta i fenam lianta stáisiún raigeán fuile ag tamair. Bhí sé láthair dibhan ag an eftain na cruilú beo as sépa le dara ar a gceara rua i mí aibre an 1962 go chéad cruilú beo réidir na gaeltachta agus is an chumse an tóranse a siúras go ceann scríbe muid in seine ar a gláir chuideachta ceúl. A chuir dús buhalam múich so chruí a ghlacha le tamatóige as chula hilla a rinse linn go flathú le fehíl go gotídí a hithir leis. Buhalam chóhrón ó chruí a chur aniúlga a chláán a gharchláán a bhaintir agus a chairde ar fad. Fágama ag tamhéana in se muid a thuairt go cean cuairsa le órán réisiún gaeltachta beannach tílaiste le na anam.
2: Beste god na mare ta radio na kuil tocht se tja ga heroch elch ra kan brabon lei oran na gus dam se hifelich ta gus kilt smot a tjang go haril gehen om bai falch rutan Nachher der ich ein Dram gudu hukki in der Station Snach du gschede rinda teir an ne vigus an ne vlien Skar ich dir mal a chasle das gliese goschke Skar noch a welke raklar an o nis var na viriau Om och ugile banoch lesche Dram och ugione Agus a chrys yn nate a fi'n capwy heg i dien. Da son ys a gys a masioch a hyd a bwyr y lafw. O'n fflaes y gwaas i het ys yn glon yn hyn i en. Na'r o'ch rhaid yn ymar y crwyc i slyft y gys glant y teir yn halu chi nardi er y hwyr crwyc y dwa. Na'r o'ch lynion ma calai dispedil y gys bjorn y nôr y chwyn chyd o'ch lor gogelgi a ys y casler yn leir. O fi sagwr dion y ses bwyc sydd godr o'r y gorti I cartu si fel tyn o hotion Fian y ffolus fain gil Dda ra i siol yng gyswosol Y ffer ben ys postion Ym bwyl o gylaf o hynod y lawd y leir O hes di y teffyn stwr o'n podri portioch O fi brant o chyn ardi Siad y gawod y chegwy Na'r a ffragrydd yn cestil o gyffec i yn gysfoten Hwyr a fwyl toch o lodriw yn gys y tarn sy'n cyn Yw'n sianer yn oes sianer am hydfil o'n orin Na'r a hys er na tron o'i moch madyn zelwyn O'r a bran o mach y trasn o gysgas yr istosiwn Mae'r fi grisydd lo'n lo'n hys yn talebrion tyfu fron

0: Iachtaí tithíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig hocíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit a cheannach, áil ar cíos, nó a achoirú. Tacíochtaí tithíocht a tosaí, heag cáilú leat bogé isteach. Tuile eolais a gov.ie /starterhomesupports. Teachtaireacht ó rialtas na hÉireann.
1: Na scéalta sport ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
2: Pala Yuri. Sacker na man a dosach bar agus tá sé defnithe Carol Ward go dosó Katie McCabe agus Denise O'Sullivan an cluifa cáilithe go chorann an dán a gunne na Kazakhstáine a barcí chuíh amárach. Ní ra mar ceachtar acu há sa cluifa hall in na stáine de héine seo caite, bhí Katie McCabe amár in rí gon cluifa sin agus bhí scí tocaí go Denise O'Sullivan. Tá fuair an Carol Ward thar a bha compórtach a gal isteach sa dar a cluifa hé sin mua 8 an áid ar an líne chur a thús an cluifa sin trúnú amárach a barcí chuíh ag leabhairéis a seacht agus mar a dálaing rud a cinnt eisteach ar fad. Béisiad a gola rai gudzi an cliffi canis coilihe áti dŵr siadai ar an melg nŵ ar an bolin. Fanach a cwrsi sacr agus imra for Cliff Morse brífrinds yn trai ar Tricity yn tros o maile yn ocht beirwgrin y siamroge leis na bohemi ag a hochtachlog ystod hawlacht ma fi yn bua ag rwgrin y siamroge goho ffwrdd Stephen Bradley seifwyn tychwyn cyn ag bar yn tabla agus gan a chyrra chyffi fan tylenni mwrt ach ma fi yn bua ag na bohemi goes a tein gyda bar yn tabla tan lyf parach sy'n dar hot ag special hein y cwnnw sŵl i'r yr ynglyffysyn choma. Imna for Cliff Owen to brief rein a sass in the har soil and not by Coventry egg bile da Cliff and Newcastle like a hot clog as my vein on boy na quarter in chin bookish at so's getting caro hot so tabla Golf agus ní bheith cead ag an imróidir vínta gimmart a gomartas liv i fiche fiche seacht imirt a gomartas down the deep lee an bhliain seo thugan. Rubh seo bhí cead ag rinnt imróidir imirt dá chomartas le cúpla bliain an nuas a chanis caisead canóháin a ránó. Le bheith san áirbh gurin choran raidir na hórapa cae imróidir a bheith sanomicht a gomartas down the DP. Tá cora ceiste fai hauchaí chomartas liv heis go chiste in eisteach a paibrí na haraba sáldaí a rias mar in eisteari ar an gomartas níos tús gimlíana. Tá go dí an bhí seo thugan ag imróidir Cynnia e yna. Pell na maan agus siad Cilchorin Clonburn siampini sin tra na gailibh gan carublian deag as a chéile for siampini na héidan an canas fawr ar wailach lár in éil as an scór dó fi hian la náid i trí agus sa gríf hosir e siad grani wail na siampini hé sa mua ar chahil strán as an scór dó de la náid a hocht. Leroids Live agus sé Martino Mulchira na chroch leis an chreach ag comartas clásach o Portland ar an deras seachtana for fawr wa cullin in canas fawr ar Sean Lennings am áta canas cúgdeag a híneag, cúgdeag a trídeag. Lú chlásiacht agus chreach na bán Vela Wyrid sin eid divar sa dara hát ag Marathon Velburn vi na cilla Sheridan as condenamí sa tríu hát sa rása céna. Na Cliffy Gaelach agus a brean ochin cíin gadi imrt sin zera seachtana agus imra for Cliffy Canna sin tir pela gún ngál da dúna seo hagan tu rún líf conal aier ní vaunain a barfi cúl ag lechwareis i trí ar an dúnach. Imra for Cliffy Canna sin tir pela namí ar an dúnach chama be Wolf Tón leis an dúnach mór cilieglan ag a dóchlag ag unod gúnach mór cilieglan. I gíri tán a sakri hit zefni gona Cliffy lea chana sú gríf hín tir an chonde imra for na Cliffy da dúna seo hagan istáid an jaralti ag lechwareis i hían tu rú kíri hú Aer yn Nedin agus yn chyn eg lewyr eisiau tri ben na croca, na croca leis yn spa. Yng Ngaile, imra ffyrna bawt i lea chianna siw grif hyn ti'r omanna yn chondau yn dyr y siach dyn y sio er yn saron beid roi hyd y chlorin le Thomas o Lorcan eg lewyr eisiau tri y borc i chyna yn gynnyr yn dŵnach tŵr yn y siampin i bael y lochrwych a'i er chreachwyl eg y tri chlog agus imra ffyrna cliffa sy'n y Milan rwy ich yma. Be yn cliffa a ymwyr sy'n gomortas di choli hyn sy'n ti'r er siwl da saron johogwn ych yma tŵr mo colyn a'i er chiapach y tagl eg carwgan do hyd y borc i chyna. Mae dyla cwrsi pelle na gaile fe tŵr o corn a caisiwn na piersi a'i er yn gael troch ta saran jo hogun y glyffi canis fwy'n 9 milion ddeg si o'n chonde cwr tŵs o'n glyffi sy'n ac carau eisiau cwg o mo yr y wari. Yn chyn yr yn dŵnach, be mi hal brannach la hora mor mawri y glyffi canis o'n chonde sy'n gwrdd fwy 7 milion ddeg e cwr tŵs o'n glyffi sy'n ac carau gwn hian ystod yn ffyrsi. Y bel na man, tŵr yn spidel a'i er chorn na caisiwl y glyffi canis o'n chonde sy'n gwrdd sosio'r si da dŵn eisiau hogyn cwr y tŵs o'n glyffi sy'n y dŵn o brwcwy ag y tri o chlog. Rwyfi sy'n y dŵn o brwcwy ar yn dŵnach tŵr yn lifan y letr môr a'i ar lif bryndan sy'n glyffi canis di choli hys y grif y drafannach cwr y tŵs o'n glyffi sy'n ag y hian o chlog. Pelnaman agus cuireann leif Colombo túsla na bheachta sa gríomh idirhanach pelle olad a dúna se thugain be siad samáile do glufil an leif muire bodin as condé an dún cuireir túsla sin glufil sin ag dóchlag ar fáirc na ngáil. Agus cuireir túsla gríomh caide hir i hir an deire seachtain seo chomá ar an saharan be cuislán líriara samáile do glufil le lisbóil ag leabhair é se cair be buatirí an glufil